nežli zámek a spousta krásy a že jen dokud mám, jsou k úžasu časy a tak trápení mi vyřeší. Kdyby samotnou krásnou výlu z hormy sem přivál fér,

šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

a sme pod tesne pod vrcholom vynoveného rebríčka vykopávok Rádia Slobodný vysielač. Čaká na nás ďalšia historická chvíľa, ale pred ňou aj rekapitulácia toho, čo máme aktuálne v ponuke. A už je jasné, že teda striebornou je Mirka Brezovská s pesničkou Tak sa to stáva, bronzové copánky Jany Kratochvíľovej, štvorkou opäť Žal sa odkládá Jirku Korna po dvoch kolách, respektíve po troch týždňoch. Peťkou To sa nikto nedoví Heleny Vondráčkovej a Valdemara Matušku, šestkou Spálená láska skupiny Tublatanka, sedmičku úspešne obhájili Hajdianku a Když sa načančám, osmičkou sa stáva Melania Oláriová v nahrávke Nič krajšieho nepoznám, deviatkou Rudolf Hrušínský a Šel sem svietem, desiatý je Karel Gott so skladbou Zústanu svůj, jedenáctkou Má dívka N Pavla Bobka, dvanáctkou Léto jak má být Karla Zicha, trináctkou Korzo chlapčenských myšlienok Mariky Gombitovej, štrnáctkou Trojský kůň skupiny Bezinky, Milan Černohous a Zač by ten svět stál, to je 15. 16. Robo Grigorov s baladou Daruj mi jednu noc, Málo mám Lenky Filipovej, to je 17. 18. Rock'n Roller skupiny Katapult, Hviezdička od Zlatobráncov a Ingrid Bauerovej, to je 19. a 20. Príbeh Julie Hečkovej. Novinkou číslo 1 dnes titul Vejdem Michala Davida. Hey.

novinke číslo 4 výrazne spomalíme. Titulná pieseň albumu Vaša Patejdla a naša novinka číslo 4 má názov Spovedaj ma zo spomienok.

No a novinka číslo 5 v podobnom duchu hladená skládanka znela v podaní bratov Jana a Františka Nedvědoucou.

noční můra sílí, když krade zbytky síly, vymývá schované pro noci zklamané. A noční můra sílí, vracím se do chvíli.